0: We can sing one very beautiful bhajan from Swami Lalanandji.
1: Můžeme si zaspívat krásný bhajan od Svámího Lalanandy.
0: It's we don't sing so often and Swamiji said that it's good to sing old bhajans.
1: A nespíváme ho zas tak často a Svamiji říká, že je dobré, abychom zpívali všechny bhajany.
0: It's called Mana Rata Nam.
1: Takhle se jmenuje.
0: And it means oh my mind repeat the name of God, repeat your mantra.
1: A znamená to o moje mysli opakuj jméno Boží, opakuj mantru.
0: Because this opportunity of human life of being a human will not come again and again.
1: Protože ta příležitost zrodit se jako člověk nebude přicházet znovu a znovu.
0: All the saints and Vedas are saying this.
1: Všichni svědci a všechny Védy o tom mluví.
0: Give your body and mind to Sadguru Deo.
1: Odevzdej své tělo a mysl Sadguru Devovi.
0: And he will destroy all your doubts and all your bad qualities.
1: A on zničí všechny tvé pochyby a špatné vlastnosti.
0: In the holy lotus feet of Sadguru Deo.
1: U svatých lotosových nohou Guru Devi.
0: There are all holy pilgrimages.
1: Tak v nich jsou všechna svatá poutní místa.
0: The satsang of Guru Devi is so great.
1: Satsang Guru Devi je tak úžasný.
0: He will bring you across this ocean of samsara.
1: Že tě převede přes ten oceán samsáry.
0: The glory of Guru Devi is so big you can't describe with words.
1: Sláva Guru Devi je tak velká, že ji nelze popsat slovy.
0: With Guru Kripa, with mercy of Guru Devi, we get his darshan.
1: S Guru Kripa, milostí Guru Devi, získáme jeho darshan.
0: And at his holy lotus feet we recognize the Atma.
1: A u jeho lotosových nohou rozpoznáme Atma.
0: The real Guru Dev, Brahmanishta Shrotriya, he is beyond four levels of consciousness.
1: Opravdový Guru Dev je nad čtyřmi úrovněmi vědomí.
0: He is the protector of the whole universe.
1: Je ochráncem celého vesmíru.
0: Shri Lala Nandaji is every day saying singing about the glory of Shri Mahaprabhuji.
1: Shri Lala Nandaji každý den opěvuje slávu Shri Mahaprabhujiho.
0: Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai. Shri Swami Lala Nandaji Maharaja ki jai.